brečeli všechny děti. Písničkou. Mezi větrlami a hrací kostky. Na louce ve znamení Panny, modré studně. Dobrodění chladné vody, barvy duhy při splněná přání. Ztracený ve světě, ztracený ve světě, ztracený ve

chlebového těsta přijeli z dálky. Vytáhli ze skříň staré šaty. Sloupkové hodiny odjeli na koni mezi modré šály. Za záclonou ve skrytu tě pokryly polipky bílé baletky. Ztracený ve světě, ztracený ve světě.

zbírali květiny z rukou spící dívky. Její dlouhé šaty tě pobavily. Vyběhl si za barevnou reklamu a štěstím na chodníku. Vytáhl poukací harmoniku. Ulice městské brány, mlčenlivý brahmání. Znamení na obzoru líky, pozvání cizí ruky. Ztracení ve světě.

poslední hlavu. Ulice prochází zpátky, bohaté látky. Modré květy dálky, na zem padají korálky.

se bez narodili. Sedíš pod kamenným koněm s jedinou písničkou. A vítr si pohrává s ohněm. Ulice, prázdné chrámy, zaprášené knihy. Řeky, květiny, sny, vidím tě ještě chvíli, potom

byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se

Teď tvoji bratři zas budou chtít zpátky krev moje. Tak lásko, proč ty mlčíš? Už neznáš moji řeč a hladíš kůži vlčí.

brázdy, smrt zabodává pluh. A nahá těla pokrývá sníh, jen rytíř se vrací.

propan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzeraju takto pilem.

Nad hlavou vidí sedm havranů ve světlech neonových lamp. Nad hlavou vidí sedm havranů ve světlech neonových lamp. Sestřička šila nám košile, kopřivy vplétala do trávy. Sestřička šila nám košile, kopřivy vplétala do trávy. Šestero jich ušila do řady, na sedmé chybějí rukávy. Šestero jich ušila do řady, na sedmé chybějí rukávy.

Šest bratří má pěkné košile a váže si na ně kravaty. Šest bratří má pěkné košile a váže si na ně kravaty. A to jen sedmý hůř než opilec, motá se po ránu v závratích. A to jenom sedmý hůř než opilec, motá se po ránu v závratích. A to je ta chvíle, sestro má, kdy tě tak pálily ruce. A to je ta chvíle, sestro má, kdy tě tak pálily ruce. Do vody si je vložila a v tom se vyhouplo slunce. Do vody si je vložila a v tom se vyhouplo slunce. Světlo nám vrátilo podobu a jen tam, kde chybějí stehy. Světlo nám vrátilo podobu a jen tam, kde chybějí stehy.

do kroku a blízká se havraní peří. Možná i ty tkáš sedm košilí a znavený marností konání. Možná i ty tkáš sedm košilí a znavený marností konání.

kůlny z dechtových papírů a napjaté sluneční plachty. A kůlny z dechtových papírů a napjaté sluneční